er bwynta ach sfeidl i bwysach wyr er yn dlwysg y ffresions. Fawr lwm hyn, gwmennig yn dlwysg y fe mwla y fe amno yn pys yn cod y fe ysdi yn oed i gynt y rwyfyr agos beid yn agos yr orta a cawr wyr a fma ta yn dlwysg y dylo fe agos da cwrsys bro er yn y pys i cywl agos er yn y cywl twyri er ffad sy'n maelach yn siagos pectwyr all in ffresion glor na don Cayley Band on bohr sier no cwm west along the road. Sjóð ringi skjóbal innis, ringi skjóbal allin í etja, as kandi hligi, agus hafið John McKenna í etja, færna flúta, as kandi létrama, en og hóðir mérka gomerika, agus dyrtur gubbi an hýðina í kjól tradisjónta eða flút hóðin sinna mérka, agus er nórinn í sé, en kjörnýni sjáttu hótt en sinn hérsni tíkadi, agus na kærakadi, agus rinn í sé tafið nýjanakla færa vendjó Michael Gaffney, as kandi was common agus Della McMahon in the Janther Bianos in the Warroch similar in Egypt Shekha Kahar. The Bell of the Ball and then Matawa the Dorkyon, the ballroom paper to Targate on the Bell of the Ball on Dorkyon on the Rinkish Gibol agus Doctor of Memories of Sligo Shaw Fresh and agus half of the Fitilary Mora Hligi Shaw. Michael Coleman, James Morrison, agus Paddy Killorn, marsin is cana ra antoid agus anvas ag muintir ligi agus fidelary ligiir. Marsin, the ballroom favourite agus the bell of the ball.

a scammel om. Buyas da ia. Tas a chirim, yal farin y bion. Buyas da ia. A gwydda gan 14. Gwydda gan 14. Gwydda gan ewsaj. Gwydda gan ewsaj yn sy'n tyhau agaf. Yn si gydw. Eistr o wain. Nachwyl ses da anym o hwrt. A jyshyd ced mil copa. Gan ewsaj. Tegym. Jering wala han cha frij y chir. Mor yn gyrna. Cwrma gysg wyl carer yn sy'n cha. Wyl bych ac yn mwy cera chopon. A fan. Fan gyd o'ch i cwyrtio ri. Wyl cwrma gysg cha. Pera yla. Agus yn sy'n eroglwys gyma cwbl o dynnu lo. Pera yla. Mor sy'n actor. Ys lio'r actor. Y ja yr bi. Art gopa. Ys lio'r sy'n. Yn sy'n i'r un ynas. Cwed copa y ta dahasa. Tan anil niahan bis nina sahay dunyanash na tumuj go falsa la brak na la brak ni amuj gale chance khora shan san just brak chan in you brak brak potato potato ach beyond rikulatin on the copuishan legi all arts agus na lorlam fon na mogi na rodi mora agus jeshed vasta eda nach wolig forstin Tá mé héna dóid chéanna. Cheanna má léanaí agus tá se gan úsáid. Tá se gan úsáid, ná se bháil rámh a gom. Tá se míle bhair rámh a gom a tá dula go mán. Gus bí mar gcarchar cár le. Gus bí mar atlam éon láinteacht a bhónaill, láinteacht. Gheo tú isteas sa léanaí sin. Ach, mar a dúirt an tré dúirte agus an chéhí teagháil. Tá se gan úsáid. Cai maith.

An das Maris Bradley hwalamud yn chyn ar y bi bylin o'r an na hala yn fi pi sy'n ôl yn cywl yn chyn a wale Seamus Innes hall yn alabyn ar ilon bara yn chyn agus yn ddor ychydig yn chyn port y beil at on yn alabyn an wachysib Mary Nick Alistair agus yn bwchalín bwy yn chyn ar dyr agus dyrtyr nach mien yn ala nach nien yn si yn cywl na nach gans yn si yn o'r an nach wawn na'r fi'n si y ffail wawsh agus is cosúil gur pí a ceil lei sin a chola na seaníine ag an ala agus í a fáilháis agus goranse sa tradisiún an sin an Ileán Bara an alaban nach na deas álainn in pí a ceolaí go dtíhann. Stoi go te canál cosúil le páirt na sí in sin a chosin stíine an áta chuí go leor agus anon sa tradisiún. Nis rugu agus tóigiu Maris Bradley arnú a gondé gwerra agus fiach aher a casar a melódion agus ar a mosca ceol agus fiach a wahad bahad nú a hanahad agus a chidáhad fiach sead a casa ar na fidil agus a clon ceol war iad muintir Bradley ar fad. Pishin wan elen o waris tronona inyov agus pishin das asha agus tó ar Se thiong an na PC deisi stóid a de Somalochan agus wálsa tá an, wálsa Jimmy Vidi Vicky agus ing lán chalam cilia a dólam se seo agus a geisteach leis sin vidiléir as blog clia, Paul o Seachnasi, far arnau hú lanwain tegilir tír chonel freisin agus forsisina o Francie Darragh Burden as cilchor mar sin wálsa das Jimmy Vidi Vicky.

Sina Sean Keane, a holomid in chin a stark loch nangar in chin a gerun erdus, agus ni yeshin, holomid McLean of Penny Cross, Maggie Cameron agus Don Troon Castle in chin erderishin, on taf a drin shopping tedal jigget in style agus Sean Keane, le tinlokan of Fall Brady, banach tele Sean, a dimmawen, a lean the vision in chachtal law, gavolt in a fiche. Fiche trí. Agus ag sem ach trí album Einar, Gostís Frolics, a honnig amach an idag seachtú cúig. Sean Keane, a honnig amach an idag chochtú dó, agus Jigget in Style, a honnig amach sem lín nidag nech. Agus ag sem ach David Frisian, in ianach le Mick Maloney, sem lín nidag chochtú, Roll Away the Real World. Contentment is Welt, sin cawn ag sem ach in ianach le Matt Malloy, agus Artie McGlynn, sem lín nidag chochtú cúig. The Fire of Flame, in ianach le Matt Malloy, agus Liam O'Flynn yn neidiag neich o tri agus Fire in the Kitchen yn ianach le Paddy Maloney sy'n mynd neidiag neich o hocht agus anw half a chag o fforlehan yn ianach leis na Chieftains fresion banach deil yn anam Tuk mynd yr asig na horan agus Jimmy O'Canowan yn trenu sy'n rhys agus nir y sia y moerach Loyal Colleen